0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Učávo, dělejte love. Do všech ulic. Čávo.
4: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně. Love všechno nejsou, ale nepřijdou za tebou sami.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

že můj mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

to hustle.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně jo, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Fresh Night.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Lenka, taky Fresh Radio. Už jsou 2 minuty po 6, tak pojďme si dát ty první dnešní zprávy. Já vám za všechny tady přeju krásné dobré ráno.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Za všechny tady myslím za sebe, protože jinak Fresh Radio spí, dokonce i Honza podle mě ještě vyspává. Každopádně my si to počasí řekneme i bez něho. Ráno slunečno s mlhami, během dopoledne se to rozpustí, ty mlhy v průběhu dne čekáme hlavně polojasno, přechodně oblačno a teploty dnešní maximech 19 až 22, na horách 12 až 16 stupňů.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
0: No a teď ty zprávy. Ostrava má nejbezpečnější silnice za posledních 10 let. V prvním pololetí roku 2026 se stala třetím dopravně nejbezpečnějším krajským městem v Česku. Dny na to v Ostravě nejsou jenom přehlídkou letadel, vrtulníků. Na zemi bude tento víkend k vidění vojenská technika, obrněná vozidla, munice, radary i další vybavení. Frýdek Místek má nové parkoviště v centru Frýdku a je pro řidiče zdarma. V lokalitě na Půstkách byla dokončena stavba nového parkoviště, to pojme 34 aut a částečně pomůže vyřešit problémy s parkováním v centru Frýdku. Velmi dobrou sezónu mají za sebou mladé jachtařky Dorota a taky Tatiana z jachtklubu Baník Ostrava. Letos se reprezentovali český jachting na 2 významných mezinárodních šampionátech a my za to děkujeme.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Ostrava je zase více vidět ve světě. Opatrně, každopádně ať nezakecáme dopravu, tak opatrně za Krmelínským kopcem, auto na blikačkách. Na výjezdu z Ostravy, z Výškovic ve směru na Proskovice je drobná nehoda, nějak zvláště neomezuje provoz, ale bylo by fajn, abyste o ní věděli, každou chvíli se asi odstraní, ale i tak, kdo je připraven, není překvapen.
1: Doprava?
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Hlavně, že to hraje, to je zásadní. Dobré ráno, ještě jednou a možná kolikrát ještě si to dneska řekneme. 6 hodin k tomu 13 minut, já jsem ráda, že tady jste se mnou, že nejsem sama, protože jinak jsem opravdu jako sama, samotinka, opuštěná, ne možná v celém fabriku, věřím, že v některých z dalších pokojů někdo je, ale ve studiu určitě ano, protože Perňas dneska ještě není. Kdo ví, tak včera měl své bodivadlo, byla to velká premiér tady v ostravském klubu Alfa, kde uvedli to, jak nacvičili hru Tik-Tik komedii. On avizoval, že to volno dneska bude potřebovat, protože když to dopadne, tak pravděpodobně půjdou s celým týmem na Stodolní ulici.
1: What's up? 77-337-1036.
0: No, vzhledem k tomu, že je čtvrt na sedm a prvník není, tak si myslím, že konečně dostal toho, co řekl. To pak říkal, že nepřijde a opravdu tak, jak řekl, tak se stalo a není tady. Budiš mu to přáno, každopádně otázka na vás, proto to avízo na náš WhatsApp, na naše číslo. Není náhodou mezi vámi někdo, kdo tam včera byl? Že byste nám teoreticky řekli? Jak jste se měli, jak se vám to líbilo. Já za to budu ráda, protože já jsem se teda na té premiéře myhla, ovšem vzhledem k tomu, že jsem měla ještě pracovní povinnosti, tak jsem jenom uvedla, předali jsme šek, protože to měli i charitativní podtext a utíkala jsem pryč. Tak kdyby náhodou tady někdo byl a už je takhle po ránu schopen si se mnou povídat, já budu ráda.

Tak ne, no, neměli jste štěstí, nebyli jste včera podívat se na premiéru Boděvadla a zprávě s hrou Tik Tik. Ovšem, kdybyste měli jeho zájem, tak Honza Pernický a jeho tým vyrazí třeba i do Bohumína, takže jako ty cesty jsou, jak se podívat.

0: existují klidně i instagramové stránky, takže Bodivadlo je, mrkněte, najděte si termín, který vám vyhovuje. No a protože jsem dneska sama, tak doufám, že dlouho nebudu, že spolu vygenerujeme nějakou činnost. A když už je ten pátek, tak si říkám, že by měl být šťastný a že je to jako fajn den, ale obávám se, že ne všichni to tak máme.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Miminos Stegosaura!
14: O,

0: Lisa, také One Republic in your eyes. My jsme Fresh Radio, je 6 hodin, k tomu 34 minut.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Sama opuštěná jako kůl v plotě, ale říkám si, co, pátek je tady, vytoužený, ovšem. Kde je napsáno, že pátek vždycky musí být pohodový a super den, co? No jo, tak vím, že někteří to nemáte úplně růžové dneska, my se k tomu dostaneme, ale zajímá mě od vás dalších, o kterých to ještě nevím, proč zrovna tenhle pátek nebude tím úžasným pátkem jako vždycky. Pátek sám o sobě, prostě to je krásné slovo, ještě lepší realizace, ale ne vždycky to vyjde, že? Takže hledáme originální důvod, proč zrovna pátek není šťastným dnem. Ještě jednou WhatsApp.
2: WhatsApp! 77 337 1036.
0: Případně aplikace, tam už jste zaregistrovaní mnozí, takže klidně dávejte vědět, hlasovkujte, klidně i přesapku, já se k tomu dostanu. No a povídejte teda, co je

0: řešíme, tak vy, co jste se naladili teprve teď, tak no, radím, co je nejhoršího na pátku, no přece, že zase není pondělí. Aha, vtipálku. Teď ale vážně, jsou tady další, co opravdu jako nemají den. Jasně, pátek bývá super, pokud nejdeš do práce v sobotu a v neděli, že? Pepa, Pepo, přesně tak. Pro mě to určitě není šťastný pátek, protože odpoledne jdu do nemocnice navštívit tačku. Jaj, tak to chápu. Peti, že to není úplně příjemné. Dnešek bude na prd, večer mě chce vidět přítelkyně, že si musíme promluvit. Co to tak asi může znamenat? Buď se na mě chce vykašlat, nebo vzít, protože je v tom. Ani jedno není dobré. Tomasino. Tome, tak už jenom s ohledem na to potenciální nenarozené dítě, doufám, že to tak není, ty šťastný taťko. No tak, a až to bude někdy, tak doufejme, že budeš mnohem více nadšenější. A kdyby se s tebou náhodou nerozešla a měli jste hezký pátek a třeba i hezkou sobotní noc a potom třeba i nedělní, tak pamatuj, že miminko ještě nechceme. Nebo aspoň ty.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Fresh Radio.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Dobré ráno. Haló, vstáváme. Nechce se, ale to bude. Víte, co je na řadě, ne? Tady na Freshi, co?
1: Jukebox Fresh Radio.
0: Tak asi je na čase, abyste dali vědět, že žijete. A ideálně i ohledně toho, co bych vám měla pustit, abyste žili ještě víc. Máte pár vteřin na to si to promyslet, cesty jsou jasné, jak zavelet. Já jsem teda zvědavá, kdo z vás se tady ohlásí jako první, abych mu zahrála.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Zahraj.
1: What's up? 777-337-1036.
0: OK, cesty jsou jasné, vy jste se ozvali. Já už sice vzhůru jsem, ale stojím na světlech na Kruháči v Havířově. Dneska končím až 5 a to při pátku nechceš. No to nechceš. Libore, cítíme s tebou, jo? Tady to máš.
1: Jukebox Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Ráno slunečno, ovšem s mlhami, během dopoledne se mlhy rozpustí a v průběhu dne už očekáváme především polojasno. Přechodně oblačno, teploty 19 až 22 maximek. Na horách dnes naměříme 12 až 16 stupňů.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Lékaři a také sestry z fakultní nemocnice Ostrava budou v úterý 22. na Masarykově náměstí v Ostravě. V mobilních ambulancích nabídnou lidem preventivní vyšetření, ale i novinky z preventivní medicíny. Výzkumníci z VŠB Technické univerzity Ostrava budou společně s Korejským institutem vyvíjet technologie pro vzdálené řízení více vozidel současně a zvýšení jejich bezpečnosti. Projekt má přinést řešení využitelná v budoucích dopravních systémech, no a má přispět k automatizaci dopravy. V ostravském kampusu vznikne Centrum pro spolupráci v oblasti pokročilých technologií a mobility budoucnosti. Významné šenovské komunikace, konkrétně tedy ulice Škrbeňská a Volenská, jsou po rekonstrukci, mají nový asfalt, chodníky, cyklostezku a nebo i zastávky. Zároveň se ovšem pokračuje ve stavbě dvou mostů na ulicích Okružní a Dolní, stržených povodní v roce 2024. Mosty by měly být hotové do jara příštího roku. V neděli začíná první liga mladých zápasníků a naše borce z Moravskoslezského kraje čeká nelehký úkol obhájit titul mistra republiky. Tak jim v Brně budeme držet palce.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: Před kruháčem ve směru do Havířova ze směru Stědlicka jsou chodci v cestě a nedávají si ale vůbec pozor, tak opatrně na ně děkujeme Markovi. Za výjezdem z Opavy části Kateřinky ve směru Bruntál Krnov lehká nehoda.
0: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
6: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
0: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přístupů.

0: Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvěle!

0: Ráno, nebo dobré ráno, nebo dobré, není ráno jako ráno, no, jako je to i o tom, jak to ráno přivítáte, jakým způsobem pozdravíte. Já bych byla ráda, abyste vygenerovali...
1: What's up? 777-337-1036.
0: Je třeba nějakou hlasovku, ve které mi popřejete dobré ráno. A dejte si záležet, zkuste to tím nejhezčím způsobem, co umíte. Děkuju.
1: Buď fresh.

0: Fresh Radio, je 7 hodin k tomu 20 minut a... A přejeme si tady na Freshi hezké dobré ráno, jo? Dneska je to uzdravení.
1: Dobré ráno do studia, tak když jsi tam zase sama, tak snad ti to rychle uteče.
0: Děkuji moc, tak to byl hody. No a pak bychom tady měli ještě i hlasovku třeba od Daniela.
2: No Mončo, krásné dobré ránko, jak jsme se vyspínkali. Tak si zpívají, sluníčko svítí, tak ti přeji krásný den.
0: Já tobě taky, Danieli, i vám ostatním děkuju. No, super.
3: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Fresh Radio.

0: Moničko, sluníčko moderátorské, přeju ti krásné ráno, tobě i sobě, měj se, ahoj.
1: Děkuju, El, krásné ráno, tobě, mě i vám ostatním, no je super, je to slyšet. Kromě téhle skvělé fresh muziky, že máte fresh náladu, což se vám může hodit, jo, protože 26. září ještě bude v Mariánských horách a v Ulvákách závod, který se jmenuje MH Run. A oni stále ještě hledají vás, odvážlivce, kteří byste se byli schopni toho závodu zúčastnit, protože ještě místa jsou, což je super. Ten program začne kolem 8 hodiny, ten samotný závod startuje v 9. Trasa, pozor, trasa má 5 kilometrů, ale jedním dechem dodávám, tak jako třeba starosta Patrik Vujdus, který v tomhle týdnu byl u nás na rozhovor, že nemusí každý běžet, tu trasu teoreticky je možno i ujít. A teď ty dvě nejhezčí věci na tom, jednak má charitativní rozměr tenhle závod, takže ten výtěžek bude rozdělen do mobilního hospice Ondrášek a do zoologické zahrady v Ostravě. A pak ta další věc, my si o registrace na tento závod MH Run, který se poběží v délce 5 kilometrů, případně půjde 26. září, budeme hrát o registračky v příštím týdnu. To je co?

0: Fresh Radio, taky Monika, taky ještě dotaz, nebo dotaz, spíše se ještě odkážu na ten MH Run, který se poběží 26.9. a na který budeme hrát v příštím týdnu registrace, respektive ta soutěž proběhne v příštím týdnu a máte radost asi, že hodně velkou, jak jsem zjistila.
1: No, tak to mě ani nehne teda. Já zásadně neběhám. Běhám maximálně tak na záchod a pro pivo do lednice. Jo, kdyby se to mohlo jet autem, tak to bych si klidně přihlásil.
0: Hele, ale je to dobrá průprava, autem se to nedá jet, ale můžeš to ujít teoreticky pěšky, kdyby si chtěl. Nebo vy, případně kteří se do toho rozhodnete zangažovat MH Run a 26.9. my budeme soutěžit o registraci v příštím týdnu tady v rámci Fresh Radia. Ale to hodně předbíhám, protože dneska je pátek, že? A v pátek tady bývá dobrým zvykem, že my vyhodnocujeme kvíz naopak. My v tomhle týdnu hrajeme o voucher, který má hodnotu 2000 korun a je do domova sladkostí v Gateu Ostrava do Čokobose a tam si můžete dát třeba mini palačinky a tak dále a tak dále. My máme v rámci týdne dva finalisty, máte to hrozně jednoduché, protože první se jmenuje Jirka a druhý se taky jmenuje Jirka, takže prakticky se nemůžeme splést, ale a v tom je ten fígl, já to nechci to nikdy rozhodovat, my na to většinou tady s Perníkem máme takovou magickou kouli, kterou necháme rozhodovat a necháme to určit osud. Ale řekla jsem si, když tady není, že bych to mohla udělat jinak a zase povolám vás, abyste se do toho zapojili vy. Takže já vás poprosím, abyste mi na aplikaci případně na WhatsApp.
2: WhatsApp 77337136
0: dali vědět, komu fandíte, respektive pro koho chcete, aby to vyhrál. Fígl je v tom, že vy nevíte, komu jsem co určila, ale ten souboj se odehraje mezi Supermanem a Batmanem, takže dejte mi vědět, jestli fandíte Batmanovi nebo Supermanovi, jeden Jirka je to, druhý Jirka je to a uvidíme, který z nich získá co nejvíce hlasů během následujících, řekněme, nějakých 5 minut, než budu toho vítěze obvolávat, který to pozor musí vzít v časovém limitu, jinak smůla, no, nebude nic.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Fresh Radio.

0: 3, 2, 1. Konec, dobojováno jest. Souboj mezi Batmanem a jeho kamarádem Supermanem, doufejme, proběhl. Já vím, kdo vyhrál, a teď pojďme zjistit, jestli ten dotyčný zvedne telefon, protože jedině tak vyhraje voucher za dvojku do právě domova sladkostí, kterému se říká Čekobos. Jdeme na to.
1: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Telefonní číslo je vytočeno. Máme časový limit, během kterého to Batman bude muset zvednout. Pokud nezvedne, má smůlu, Superman ho nakopal, víte kam. A Batman to zvedl.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Batmane, dobré ranko, tak jak pak jsme se dneska vyspali?
2: Úplně výborně.
0: Perfektně.
2: Aha. Čokoláda bude.
0: čokoláda bude. Prosím tě, kdyby ty jsi měl vybrat, respektive komu jsi fandil, když před lety, když tady přišli další hrdinové, to bylo o Supermanovi a Batmanovi, koho jsi měl radši?
2: Radši Supermana.
0: I když nosil takové ty podivné trencle na legínách.
2: To nevadí, to je moderní, prostě mají teďka už.
0: No, chápeš, většinou to bylo opačně, že se to skrývalo, on byl první, který to takhle vytasil. Dobře, Jirko, já ti nebudu zdržovat, já ti přeju, aby si z té sladkosti užil, jenom bys mě možná mohl vtáhnout do děje, jestli vyrazíš jako s někým, koho máš rád, jestli jako vezmeš ženskou, anebo prostě, já nevím, půjdeš a nakoupíš si něco.
2: A určitě vezmu rodinku, takže manželku oba syny vezmu s sebou.
0: Tak jo, tak si to moc užijte. Perfektně, doporučuju, zkuste právě ty dobrodky, ovoce v belgické čokoládě, my jsme to měli s Radkem a Romanem a moc nám to chutnalo. Tak užívejte, rodinko, a máme radost, že to padlo na úrodnou půdu. Měj se hezky, čau.
2: Taky díky, mějte se, ahoj.
0: Ahoj. Fresh Radio, máme dobojováno, za chviličku zprávy a v další hodině se uvidí, co bude.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: To je ale hezké slunečné ráno. Ráno s mlhami taky místy ještě, které se během dopoledne rozpustí. V průběhu dne však čekáme především polojasno, přechodně oblačno, 19 až 22 na teploměru, na horách 12 až 16 stupňů.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Ostrava má nejbezpečnější silnice za posledních 10 let. V prvním pololetí roku 2026 se stala třetím dopravně nejbezpečnějším krajským městem v Česku. Dny na to v Ostravě nejsou jenom přehlídkou letadel a vrtulníků. Na zemi bude tento víkend k vidění vojenská technika, obrněná vozidla, munice, radary, ale i další vybavení. Frýdek Místek má nové parkoviště v centru Frýdku a je pro řidiče zdarma. V lokalitě na Půstkách byla dokončena stavba nového parkoviště. Pojme 34 auta částečně pomůže vyřešit problémy s parkováním právě v centru Frýdku. Velmi dobrou sezónu mají za sebou mladé jachtařky Dorota a Tatiana z jachtklubu Baník Ostrava. Letos reprezentovali český jachting na dvou významných mezinárodních šampionátech. Děkujeme.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Na výjezdu z Výškovic za lesní cestou, je to jakoby ve směru na Proskovice, tak by mohli ještě měřit. Podezření nám sdělil Martin, který tam viděl právě hlídku. No a v Porubě za kruháčem ve směru na Děhylov už zase pobíhá pes, tak bacha.
0: Doprava.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
0: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

Fresh Radio.

0: Ach jo, uznávám, je to teď takové jako podivné, že jsme osamoceni, já i odpolední Marek, ale už se blízká na lepší časy. When the beat drops out. Ok, uznávám, že já dneska ještě tady sama na Freshi, ovšem Perník už přijde v pondělí, on jenom dospává včerejší premiér Bo divadla. Kdo to nestihl tady v ostravském klubu Alfa, tak bude mít ještě možnost, koukněte na jejich Instagram, budou třeba hrát Bohumíně. Každopádně odpoledne včera byl i Márek sám, neměl Mikaelu, ta byla pro změnu v Brně. A ještě když tady Mikaela byla, tak vlastně oni tak urazil podivně, že se vůbec nedivím, že včera nedošla. Každopádně dneska už mu asi odpustila, protože dneska odpoledne bude. Takže dneska odpoledne v plné palbě rychlá rota a v plné palbě ranní Fresh Start, bývalý, teď současné Bon Appetit, zase v pondělí od 6, jo? No a teď jsem chtěla pustit bestku ze včera, ale...
1: Best of no! Fresh!
2: Já jsem byla vyzvedávat jeden balíček, ještě než jsem jela sem. A bylo to... Je to u nás tam prostě v takové té naší místní hospůdce, takže už tam někteří jako seděli v tu dobu obědovou, jo?
3: Chceš mi říct, že vy nemáte ty super boxy?
2: Co máme, máme, ale tohle zrovna... Buď ti to dají na poštu, což nechceš, no. Anebo ti to dají do toho jejich útvaru tam jinam. Takže jsem tam byla. No a teď můžete tam někteří štangmasti, víš?
3: Už tam gasti.
2: No jo, už prostě poledne, čas oběda, že? Takutý chleb. No a já jsem takhle mi otvírala tak dveře, víš, byl rozjívený ten pán a říká, ježiš, to je krásná, asi tak jako Vondráčková, akorát nevím, která, jestli stará nebo mladá, to už neřekl. Víš, jestli vypadám jako jak stará Vondráčková, to nevím, jestli byla úplně lichotka.
3: Já nevím, ale jestli vypadáš jak mladá Vondráčková,
2: tak to, šlo,
3: tak to už si taky pěkně stará.
2: Tak to Best of Fresh.
0: Jo, tak on ke všemu urazil dvě ty ženské. Marek jede, no tak to je Marek prostě, no. My ho známe a máme ho tak rádi.

0: jestli cítíte hudbu, tak je to jedině dobře, jedině. Protože i Fresh Radio se hudbě, potažmo tanci, bude dost věnovat. My nejprve, abychom zjistili, s kým máme tu čest.
1: WhatsApp 77337136.
0: Tak jenom orientačně, holky, dámy, ženy, napište, kdybyste potkali tady našeho sympatického tanečníka, kterého třeba znáte i z velkých tanečních soutěží, Kubu Mazucha, tak byste si s ním chtěli raději, dámy, zatančit, anebo byste se raději chtěli dívat na to, jak nádherně tančí s někým jiným, když by to nemělo být s vámi. Tak rychle, klidně se vyjádřete a hnedka vysvětlím, proč o Kubovi Mazuchovi a vlastně i dalších mluvím, protože tady koncem září, konkrétně 27. září, bude v Ostravě tanečně divadelní show, která se jmenuje Love to Dance a právě Kuba Mazuch s dalšíma, třeba i Polívka, mladý, právě mladý, by tam mohl teoreticky být a vy jste pochopitelně zváni na tuhle tanečně divadelní show, nádherné kostýmy, hudební doprovod složený ze známých hitů s příběhem, hvězdné obsazení, ale navíc, abyste pochopili, proč Fresh Radio o tom tak rádo mluví, my budeme mít v příštím týdnu pro vás lístky na tuhle exkluzivní show tak zafixovat. Aha. Dana píše, že jasně, že by se zatančila ona ráda, by si sáhla přitom. Jasně, nevím, jestli by dovolil Kuba, ale jsou takové taneční kreace, kde by se to asi vyžadovalo. Lucka píše, že by Kubu moc ráda poznala i ostatní hvězdy, ale na rovinu říká, že je taneční antitalent, takže by to raději jistila ze zálohy, takže by koukala. A Martin se také ozval a ten píše, čekám, až se ozve moje manželka, která ho miluje, a říkám rovnou, že ne, zakazuju. Tak fajn. Martine, kdyby to náhodou tvoje žena vyhrála, tak by bylo fajn, kdyby si ji šel hlídat na to představení. Pro jistotu. A Jiřinka by taky raději koukala. My, jak jsem řekla, budeme v příštím týdnu rozdávat lístky na tuhle show. No a potom ve čtvrtek za týden tady dokonce do siesty kolem 12. hodiny dorazí i protagonisté téhle tanečně divadelní show. A možná teoreticky by mohl dojít i Kuba Mazouk, doufám.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
7: Fresh Radio.

Boys mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Řestem. Taky jo. Ono je to ošemetné téma, ale říkám si, při pátku snad se tomu můžeme věnovat a nebude nás to vytáčet více, než by mělo. Že možná to při tom pátku vezmeme s humorem. Tak já budu moc ráda, když mě pozvete do vaší, dejme tomu, firemní kuchyňky, že...
1: What's up? 777-337-136.
0: Nebo do vašeho kanclíku a napíšete mi, co vás nejvíce vytáčí, co se tam děje, jo? Jestli to jsou třeba neustále nedoplněná zrna v kávovaru, takže kdykoliv přijdete si dát kafe, tak zjistíte, že vy jste tím člověkem, který musí nabít ten kávovar, vyhodit ten odpad, který tam je, doplnit čerstvou vodu. Jo, jenom tak jako hádám, co by vás mohlo vytáčet v práci. Je pátek, pohodový den, o nic nejde, pojďme to vyventilovat zdravě, ať je nám v pondělí líp.
1: Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: permanentně vyhazuje odpad z kávovaru. Ulev si, Radime, pusto ven. Denny nechápe lidi, kteří si dají věci do firemní ledničky, ještě si je podepíšou, aby jim někdo náhodou něco nesnědl a pak to po měsíci vyhazuju, protože je to plesnivé. Odplivni si, Denny, odplivni si, bude ti dobře, jen to pusť. Mirek nedává špinavé skleničky a hrníčky, které se povalují po celé kuchyňce. Moni, máme na to specialistu, pochopíš jistě, proč nechci jmenovat, zase taková skvěta nejsem, chápu naprosto, Mirku, ale ten si každý den dělá kafe a pije vodu se šťávou. Každý den nechá použitý hrníček, skleničku na stole pracovním u nás v otevřeném kanclu a druhý den si vezme novou čistou. Když ho na to upozorníme, omluví se, ale nic dalšího se neděje. To je tak asi všechno. Chápu a nedivím se, že máš z toho hlavu jako škopek. Jiřinku vytáčí, když do odpadkového koše vysypou nedojezenou rýži. Takové plýtvání. A děti v Africe, jak by řekla paní ta ze Slunce seno, teď mi vypadlo její jméno, ale určitě víte. A děti v Africe nebudou mít co žrát, chápu? Co se nedělá?
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Kde?
10: Tamhle.
9: Ten má ale klapy.
11: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
9: On chodí.
12: On je živý.
11: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
10: Ten má krk až do nebe.
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: Fresh Radio.

Frešáci, prosím vás, pozor, dopravní nehoda Opavská ve směru na Svinov za zastávkou, poruba vozovna, osobák je v nákladňáku a byl tam bohužel i černý pytel. Prosím vás, buďte na sebe opatrní, není kam spěchat. Pondělí je taky den a nebojte se, zákonitě po víkendu přijde, saďte se.

naštěstí do toho pondělka daleko, protože Fresh Radio je nabité, je fresh i o víkendu, to znamená, koukněte se na naši aplikaci, koukněte se na naše webové stránky, vyberte si, co je vám libo, co je vám pochutí, jestli sobotní Fresh Dance Party s Jirkou Javorským, nebo víkendový Tech Talk o technologiích právě v sobotu, v neděli, co?

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Po ráno slunečno s mlhami, už se to ale rozpouští. V průběhu dne polojasno, přechodně oblačno, 19 až 22, na horách 12 až 16, víkendové teploty kolem 22.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Lékaři a sestry z fakultní nemocnice Ostrava budou v úterý na Masarykově náměstí. V mobilních ambulancích nabídnou lidem preventivní vyšetření, ale i novinky z preventivní medicíny. Výzkumníky nebo výzkumníci z VŠB Technické univerzity Ostrava budou společně s Korejským institutem vyvíjet technologie pro vzdálené řízení více vozidel současně a taky zvýšení jejich bezpečnosti. Projekt má přinést řešení využitelná v budoucích dopravních systémech a přispět k automatizaci dopravy. V ostravském kampusu vznikne Centrum pro spolupráci v oblasti pokročilých technologií a mobility budoucnosti. Významné šenovské komunikace, konkrétně tedy ulice Škrbeňská a Volenská, jsou po rekonstrukci, mají nový asfalt, chodníky, cyklostezku a nebo i zastávky. Zároveň se pokračuje ve stavbě dvou mostů na ulicích Okružní a Dolní, stržených povodní v roce 2024. Mosty by měly být hotové do jara příštího roku. V neděli začíná první liga mladých zápasníků a naše borce z Moravskoslezského kraje čeká nelehký úkol obhájit titul mistra republiky. Tak jim v Brně budeme držet pěsti.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Dopravní nehoda na Opavské ulici, je to ve směru na Svinov, za zastávkou Poruba vozovna, nehoda osobního a nákladního auta. Provoz může váznout stále ještě v ulici na nábřeží v Havířově, kde se došetřuje nehoda s překážkou na vozovce. Je nehoda dvou osobních aut, buďte opatrní.
0: Doprava?
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
0: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Na Freši zdravím, Marika Tošková, ideme na to, sľúbila som Harryho a Meghan, mám ich tu, tí sa vracajú do Británie. No a hneď sa začalo špekulovať, či to znamená aj zmierenie sa s William a Kate. No podľa ľudí blízkych princovi a princeznej sa žiadne veľké rodinné objatie zatiaľ nechystá. William a Kate vraj nemajú v pláne nič meniť a chcú si jednoducho pokračovať vo svojom živote a povinnostiach. Po rozhovoroch s Oprah, Netflixe a Harryho knihe Spar je totiž dôvera medzi bratmi poriadne nalomená. Takže návrat do Británie ešte automaticky neznamená návrat k rodinnému stolu. Vyzerá to skôr na dobré ráno cez chodbu ako na spoločnú vianočnú večeru. No a ak sa Sussexovci naozaj usadia, no, o klebety mať núdzu určite nebudú. Tam totiž vraj susedia vedia všetko skôr, ako to vedia samotní majitelia.
0: Skandál s Marikou.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Fresh Radio.

naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Škandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Priatelia, sledujete Superstar? Ja sa priznám, že ja to milujem, hrozne sa na to teším a presne o tom budem teraz rozprávať. Paľo Habera je späť v Superstar a má jasný odkaz pre všetkých bývalých súťažiacich. Nemáte sa za čo hanbiť. Niektorí bývalí účastníci vraj nemajú radi označenie superstarista. Habera však tvrdí, že Superstar mnohým otvorila dvere a pomohla im dostať sa do podvedomia. Alebo povedomia. Povedomie znie lepšie. No, veď medzi úspešnými menami sú aj Peter Cmorík, Ema Drobná, Ben Christoval, Adam Ďurica, jejda, alebo Celeste Beckingham. No a moderátor Leoš Mareš to vystihol podobne. Ak vám nálepka prekáža, musíte ju jednoducho prerásť vlastnou tvorbou, ale to je dobrá myšlienka. To je možno aj myšlienka dňa. Takže, pokojne povedzte áno, bol som superstar. Horší by bolo hovoriť áno, kedysi som spieval iba doma v kúpeľni.
0: Skandál s Marikou.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré páteční dopoledne, já tady ještě trošku bojuju s aktualizací, která zrovna dojíždí. Teď musí dojíždět aktualizace na jednom z našich neskutečně rychlých noťasů, co tady máme. Tedy v regionu doprava vypadá tak, že jedna nehoda, celkem tedy dvě nehody, jedna nehoda je v Ostravě, respektive u Ostravy, no a ještě Ostrava, dobře, nebudu si z toho dělat legraci, Ostrava Poruba. Na ulici Opavské, jednoduše řečeno u vozovny, kousek křižovatkou vozovny, ale zřejmě směrem na centrum, osobně nákladní auto, takže za křižovatkou vozovny směrem na centrum. A druhá nehoda Havířov, ulice Na nábřeží, tam bývají často nehody mimochodem. Na úrovni kina taky dvě osobní auta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.
3: Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá num pente, segura, mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá...

0: Přijďte si zaběhat!
1: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo
1: a půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: JJ Jirka Javorský je fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Přišla mi teď zpráva od mé přítelkyně, která píše, asi se někde něco děje, protože kolem nás lítají hasiči, policajti, sanitky, všechno možné. No tak zatím nemáme informace. Díval jsem se teď rychle do databáze a jediné, co přibylo, tak na Rudné v úseku Vítkovic je nehoda dvou osobních automobilů a silnice je uzavřena. Konkrétně, když odbočujete z Rudné na Lidickou, tak zřejmě Lidická je zavřená. Nedovedu si představit, že by zavřeli Rudnou, protože to by Ostravu mohli rovnou vypnout, zamknout a hodit klíč do kanálu. Ale dám ještě jednu odbočku na to téma, automoto. Včera jsem registroval zvláštní auto, které normálně mě fakt překvapilo, protože člověk za ty roky zná téměř všechno. A když jsme s mojí mamkou byli nakupovat, tak na parkovišti před supermarketem stálo auto německé armády, jakože polepené Bundeswehr. A mělo značku, jakože registrační, nebo jak se kdysi říkalo, SPZ-ku, kterou jsem v životě neviděl. Prostě úplně jiný formát, než Němci mají. A tak jsem si říkal, aha, asi se něco děje. No a když jsem dneska jel ráno z domova na firmu, tak jsem potkal další dvě podobná auta. Opět Bundeswehr a pak mi to došlo. No jo, teď jsou dny na to, takže Ostrava je plná zvláštních vozidel, které tady jinak běžně nemáme šanci vidět. A je dost možné, že i tím, že začínají pomaličku dny na to, tak už se bude dít nějaký ten víkendový chaos, ale je fakt, že teď je ještě brzo na to, aby tady byl víkendový chaos. Ten začne až dneska odpoledne. To si tady ten region, hlavně tedy Mošnov, ten si užije. Ti se na to chludáci 363 dnů těší, až dny na to skončí a pak si zase 363 dnů děsí z toho, že budou další. No? Nechtěl bych tam bydlet v tyhle ty dny.
1: Fresh Radio! Fresh Radio! Fresh Radio! Plné té nejčerstvější muziky.

Tak zase hluboce oceňuju. Hned jsem tady měl několik reakcí a jednak jsem byl upřesněn někým, tak děkuji. Jo, to je náš pravidelný tady. Já nevím, člověče, jestli ty si fakt taxikář a tě neurazím, ale někdo, kdo vozí lidi, tak mi napsal... U Molky, jak jsem říkal, že národné něco se děje, tak je to konkrétně

0: Tak, že ta nehoda je u Molky na Rudné, u odbočky na Zengrovu. Tak děkujeme za informaci. A teď reakce na dny na to, jo? Tak třeba, čau, nejen mi to létá nad hlavou, nad barákem, třeba ve 3 hodiny též něco velkého přiletělo. No jasně, tak oni to tam musí navážet, že? Postupně, nebo nalétávat, nebo jak to říct, tu techniku. No, teď jsem to říkal, další vzkaz. Oni to tam všechno už ode dneška naváží, takže teď všude uvidíš cizí armádní příslušníky. No, to je jasné, když tady máme ty dny na to. A ještě jeden přímý dotaz. Ahoj, rádi pak, jakože ti vojáci zřejmě, rádi pak chodí brázdit na Stodolní. To jsem normálně slyšel pár roků zpátky historku s americkými letci, kteří tam dělali hogofogo, no? A pak málem dostali do budky, jak to tak bývá na Stodolní. Tak jo, děkuju za vzkazy.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Vyhrávej skvělé ceny.

Dám jednu takovou, jakože, no nevím, jestli slovo aktuálně je na místě, ale řeknu to jinak, už tak 14 dnů žije náš region pohřešovanou paní, jednoduše řečeno Svítku Místku, o které se stále nic neví, jenom se prostě objevují různé fámy a podobné věci, ale reálně není řečeno zatím vůbec nic, stále se o ní neví ani ně. A proč jsem začal tohle téma? Protože teď se třeba objevila na novinkách zpráva, že opět policisté pátrají tentokrát po 14-leté dívce z Českých Budějovic, která nebyla dvě noci doma. A mě právě v této souvislosti zarazila informace, že nějak jsem to registroval právě i díky té Fridě Čance, hledající se, že údajně v Česku se denně ztratí 5 lidí. No, což není zrovna málo. 5 lidí každý den statisticky se ztratí. Jako většina se asi najde. Ale i tak, jako 5 lidí denně, to je šílené číslo. Jako samozřejmě, občas jsou lidé, kteří kdyby se ztratili, tak by to člověk uvítal, že? Ale reálně řečeno, to číslo je fakt strašidelné.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Fresh Radio.

0: Nevím, jestli už začíná být aktuální téma zima, sníh, led, zasypané cesty a podobně. Ale přece jenom se to blíží, nicméně. Taková jakože pro náš region spíše veselější zpráva, protože se vztahuje k Pardubickému kraji. A tam dal stát soutěž na to, kdo se bude starat o zimní údržbu silnic. No a jelikož se přihlásili samozřejmě soukromníci, kteří nabídli, jak to tak bývá, nižší cenu a splnili přísnější požadavek na ekologická vozidla, než mají ve vlastnictví ty města nebo ta správa silnic, která se o to tam mě stará, tak další 6 let se o zimní údržbu jedničkových cest bude starat Eurovia, no moje nervy. Tak držím palce ve středních Čechách. My ji známe velmi dobře, nám tady staví, nám tady dálnice.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. DAB, FM, anebo apka? Fresh je všude.

0: Doprava.
1: Doprava.
0: Doprava.
2: Tak, máme tady za dveřmi 11. hodinu. A když se dívám, co se děje aktuálně na cestách, tak nic nového. Jo, jedna přibyla. Nová nehoda je v Českém Těšíně. Na nájezdu nebo sjezdu z Frýdecké ulice na úrovni stavebnin Karimpex je nehoda autobusu a osobního auta. A v Ostravě ještě stále platí upozornění na nehodu na Rudné v úrovni Vítkovic. Rudná křižovatka s Lidickou, tak tam se aktuálně po Lidické jezdí na střídačku semaforem. Fresh Radio.

0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Měli jsme tady před chviličkou pohled na cesty, co se týče nehora. Teď se podívám na pohled na cesty, co se týče blízké budoucnosti, hlavně tedy řízení, potažmo řidičů, lomeno neřidičů. Přelomová věc v Německu se stala. Včera, nebo předčerem, teď nevím přesně který den, spustil v svůj provoz první autonomní vůz na německých silnicích, který splňuje ty podmínky takzvaného autonomního řízení čtvrté úrovně. Samozřejmě v Německu bylo složité vyřizování, ale povedlo se tak, že dostal povolení jak od německého úřadu pro motorová vozidla, tak od ministerstva dopravy. A je to vůbec první nákladní vůz bez kabiny řidiče, který se může oficiálně pohybovat na německých silnicích. No a jeho smysl je takový, že je to vůz, který spatří Lidlu a zásobuje z německé centrály. Každý den veze několikrát denně, třikrát denně veze 15 europalet z centrály do blízkého obchodu v Edeminde. No, já myslím, že to je taková jakože první vlaštovka pro ty, kteří už se nemůžou těšit, nemůžou dočkat, až pustí volan a budou se jenom vozit. Já jsem normálně nad tím už několikrát přemýšlel, ale bohužel asi jsem ten takzvaný boomer. A nevím, jak se budu cítit, když poprvé, protože ono to samozřejmě jednou přijde i k nám, když poprvé si sednu do auta, které bude řídit stroj. Jako na druhou stranu, a teď to nemyslím nějak ve zlém, ale běžně sedáte, jakože, nebo sedáme do různých taxíků, kde to neřídíme my. Dost často, hlavně poslední dobou, kdy v Ostravě Uber řídí lidé, kteří vůbec neumí ani česky, tak to si říkáte, aha. Tak už to je takový, jako bych řekl, mezi krůček. Ale ta představa, že sednete do auta, které jede samo, naprosto samo a nic s tím neuděláte, no, taky si na to bude muset asi zvyknout.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Ještě přidám jednu aktuální zprávu, která ale překvapil mě. Byť už několik měsíců, ne-li let, se vlastně vedl spor svého času velmi... No, on je známý pořád, psychiatr Jan Cimický, aktuálně 78-letý, no a je tady rozsudek, který je teda asi, bych řekl, nečekaný. On byl obviněn z několika případů vydírání, z několika případů sexuálního násilí. Pořád říkal, že to vlastně z větší části úplně tak nebylo, jak to říkají ty druhé strany. Každopádně je tady výsledek. A ještě jednou říkám, jemu je aktuálně 78 let, soud mu potvrdil 5 let, plus 10-letý zákaz vykonávání činnosti. No tak ten úplně v jeho věku dává smysl, že?

0: Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh all day, every day.

Vždycky jsem rád, když náš ostravský region může být celorepublikově známý, tak si dáme jeden takový pozitivní důkaz v mém stylu. Žena z Ostravy získávala důvěru seniorů, pak je s kumpány okrádala cestou z nákupu. Probíhalo to tak, že prostě slovo dalo slovo někde u nějakého obchodu ideálně a vytvořila prostě nějaký ten jakože dojem, že je důvěryhodná a dost často s nima třeba někam šla jakože cestou. No a následně, když byli tak zabraní do

0: konverzace, tak přišla situace taková, že v lepším případě ti její kumpáni nenápadně toho člověka obrali o zbytečné peníze. A někdy se stalo, že třeba mu bylo i trošku domluveno, jakože by měl odevzdat zbytečnou finanční hotovost. No, taky občas někoho vylákala na odlehlé místo. A zase při nějaké té šmajchlovačce, i když tady třeba čtu 80-letý muž, no šmajchlovačka, ale tak jako šmajchlovačka aspoň ještě funguje, ne? A z kapsy kalhot mu odcizili obálku z 10 000, tak za 10 000 takové to, no, každý strujcem svého štěstí.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží. In those city lights.

0: so high.
1: Já jsem teď hledal, jestli najdu v našem vysílacím počítači jméno zpěvačky, o které teď bude řeč, ale nenašel jsem, nicméně o to dává smysl, protože její hudba je přece jenom trošku vzdálenější tomu, co my tady pouštíme. Celine Dion, přesto všechno uznávám, respektuji, taky už roky vnímám, že ten její zdravotní stav je prostě jednoduše řečeno v zadeli, protože má syndrom ztuhlé osoby, takže na aktuálních fotkách vypadá opravdu jako kostra. Tam jiné slovo není, ale klobouk dolů na to, že vlastně tento týden po několika letech zase začala koncertovat. Viděl jsem část záznamu prvního koncertu a jako bylo to dojemné, protože už ona sama byla doslova dojeta k slzám, když vystoupila na to pódium poprvé a celý ten dav tam řval, jásala všechno. A vypadalo to, že jakoby je na tom lépe než posledních několik let, jenomže asi úplně ne, pochopitelně, protože ta nemoc není taková, že ji vylečíte jako chřipku, ta už je prostě na pořád, ta se neptá, ta vás jednou bohužel sejme. A ukázali se teď dneska bulvární fotografie, jak to v tom stavu vypadalo v Paříži poté, když na ulici přes den zdravila fanoušky. Tak jednak na těch denních fotkách, kde je jasné světlo, fakt opravdu vidíte, že jestli tahle ženská dneska váží 35 kilo, tak je to možná hodně. A druhá, při jakékoliv vyšší aktivitě jí musí pomáhat její bodyguardi. Dokonce i když třeba stála v autě a mávala fanouškům, tak za ní byl přikrčený tak, aby nebyl vidět na fotkách, což teda klobouk dolů. Bodyguard, který evidentně drží, aby se ona udržela v té pozici, aby dokázala stát v autě. Jo. Takže klobouk dolů na to, co hudebně dokázala. Druhý klobouk dolů za to, že v tom stavu, v jakém je, to zvládá, ale zase na druhou stranu, co, čekat, sedět doma v křesle a čekat, až to přijde, to asi taky není cesta, že jo?

0: nejsem úplně typický televizní divák, ale občas něco zkouknu a třeba i mě baví různé reality show, pravda, není jich moc, ale takové, co mě bavilo, tak naposledy Asia Express, to jako se i těším na další řadu, až bude, jestli vůbec bude, ale teď mě normálně překvapila čerstvá zpráva, která je venku hodinu. A zní k jiné televizní show, na kterou jsem se taky díval, ale ne úplně potom všechny ročníky, protože přece jenom tam vás to nemá moc kam posunout, Masterchef. A bavilo mě hlavně ta druhá řada, respektive ta série, kde už byli ti aktuální, to znamená kuchaři pan Punčochář Forejt a Radek Kašparek, tady náš, kdysi dávno ostravský, havířovský vlastně. No a je tady překvapivá zpráva v další chystané řadě, která má být na telkách 27, v roce 27, nebudou. A dokonce je to tak smutné, že třeba pan Punčochář se to dozvěděl z médií, místo toho, aby mu to řekla přímo televize. A je to i tak, že navíc novou řadu, nebo další řadu, bude dělat úplně jiný tým a jiný produkční. Takže totální restart, totální změna. Normálně nevím, jako je fakt, že tihleti tři chlapíci si sedli neskutečně, dokonce pak měli i ten vedlejší pořad, kde se dělali ty naschvality, nevím, jak se to jmenovalo. Ale to mě bavilo. Tak jsem zvědavý, jestli další tři na to dokážou navázat. Ještě se neví, kdo to bude, ale ví se teda, že tihleti tři už to nebudou.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: O, jsem si před chvilkou teprve zjistil, všiml, že už je skoro 12, tedy 11.57. Tak jdem na cestu.
1: Doprava.
0: Ještě pořád platí upozornění na nehodu v Ostravě na Rudné v úseku Vítkovic, jednoduše řečeno u autosalonu se řeší následky bouračky. A dvě nové, jedna je na sjezdu z D1 směrem na Bílov, tak pod sjezdem směrem na Bílov dvě osobní auta. A ještě jednou Ostrava, tentokrát Slezská Ostrava, ulice Hladnovská, kousek, co to tam je, Little Penny, od Penny myslím, na Hladnovské dvě osobní auta.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Siesta.

0: Tak, dali jsme si Miley Cyrus, je pátek, máme siestu, posloucháte Fresh Radio. My to dnes trošku oživíme, protože tady máme spoustu skvělých dětí ze soukromé základní školy Open School Karviná z první a druhé třídy. Tak oni teď přemýšleli, jestli je dobré se stát třeba moderátorem nebo dělat něco jiného. A já jim to za chvilku ukážu a taky je zkusíme trošku zapojit i do našeho éteru, tak se těšte. Muzika ale zůstává David Kushner, Madonna a spousta dalších věcí. Hezké páteční odpoledne.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Tak dneska je tady takové hodně veselo ve studiu, protože na Freshi máme hezkou návštěvu děti, které přijeli ze soukromé základní školy Open School z Karviné. Já zdravím speciálně Sofinku a Olivku. Ahoj, holky.
1: Dobrý den.
0: Musíte den. Tak ano, do mikrofonu hezky, abyste mohli být slyšet. Možná teďkom poslouchá nějaká maminka nebo tatínek. Ještě možná vyzkoušíme, aby měli posluchači představu, kolik je tady dalších dětí, tak až řeknu, tak všichni zakřičíte ahoj, jo? Takže 3, 4, teď!
2: Ahoj!
0: No, tak holky, vy jste teďkom v které třídě?
3: První.
0: A jaké to je takhle ze školky se dostat najednou do školy, kdy už máte ty hodiny a musíte se učit, je to v pohodě?
3: No, moc je to v pohodě.
0: Jo, a co vás tak nejvíc baví ve škole?
3: Mě baví úplně všechno.
4: Mm-hmm. Mě baví tež úplně všechno.
0: Taky jo.
4: Nejvíc hraní.
0: A co už jste se dobrého naučili za ten týden nebo dva týdny, kdy běží ta škola?
4: Tvoření listu, že... Že dáme pod papír list a pak to kreslíme na ten papír kreslíme a ten list se potom obtiskne.
0: Tak to je úplně perfektní.
3: Mě baví nejvíc edupátky.
0: A co, jo, takže chodíte vlastně se takhle koukat na to, jaké byste mohli jednou dělat povolání, že jo?
3: Ano.
0: A co by tě tak bavilo třeba tebe konkrétně, až budeš velká?
3: No, být asi zpěvačka.
0: To je perfektní.
4: A mě by bavilo být paní učitelkou.
0: To je také hezké povolání. No, anebo třeba budete moderátoři, jak se naučíte hezky mluvit, číst, pak budete uvádět někde v rádiu nějaký pořad nebo v televizi, že jo?
3: Jo.
0: Tak perfektní. Dáme další písničku a ostatním, kteří poslouchají, přejeme hezké odpoledne.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tak dneska by se dalo říct, tady máme takovou juniorskou přípravku, spousta budoucích nejenom moderátorů, ale sympatická návštěva dětí z první a druhé třídy. Začneme možná tím, že víme, že poslouchá spousta maminek a tatínků přímo od dětí, že by Sovča za všechny pozdravila ty, kteří teď poslouchají. Tak Sovčo, pojď na to.
1: Já jsem Sofie a zdravím všechny posluchače Fresh Rádia.
0: Pecka, ty bys mohla hned tady moderovat. No a pak je tady u mikrofonu ještě další dvojice. Máme tady Terku a máme tady Martina. Tak začneme třeba u Martina, zase dáme kluka do éteru. Martine, co by tebe bavilo, kdybys už teď přemýšlel, čím budeš jednou, až budeš velký?
2: Já bych asi chtěl být moderátorem.
0: Že to je dobrá práce, hele. Mm-hmm. To je krásná práce, dobře placená, potkáváš hezké lidi, moderuješ zajímavé akce. A co tě baví ještě, kromě třeba mluvení? Co bys ještě mohl dělat, až budeš velký?
2: Mě baví hodně, já s tačkou hodně někdy chytám ryby a hodně už jsem jich ulovil za celý svůj život.
0: A jakou největší rybu si tak chytil? Kolik tak měla? Metr, dva?
2: 60 centimetrů.
0: 60 centimetrů, pecka.
2: To byla moje největší.
0: Tak to bylo těžké i vytáhnout, ne? Potom z vody.
2: Ne, bylo to lehké.
0: V pohodě, jo? Paráda. Pohodě. Tak ještě se zeptám tebe, Terko, tebe by bavilo co, až budeš velká? Co budeš dělat?
3: Asi moderátorem tež.
0: Jo, že jo, člověk udělá jednu návštěvu v rádiu a hned by A co bys třeba moderovala, nějaký pořad v televizi? Nebo co by tě bavilo moderovat?
3: Tak třeba zpívat nebo mluvit.
0: Nebo zpívat nebo mluvit, no vidíš, tak i tohle by určitě šlo. Tak doufám, že se všichni učíte dobře číst ve škole a učíte se angličtinu, abyste se potom mohli dozvědět spoustu zajímavých věcí a pak je třeba říkat do rádia ty věci. To by šlo, ne?
3: Jo.
0: Jo, ale perfektní. Tak ať se vám daří, já dám další muziku a my moc děkujeme, doufám, že jsme ty nejmenší inspirovali, aby se jednou třeba tady objevili i za mikrofonem Fresh Rádia. Těším se na to.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je! Tam je dinosauří mláďácko.
7: Mimino Stegosaura.
6: On chodí.
8: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

Braindance, taková hodně zajímavá pohodová věc na Freshi. Za chvíli dáme další a trošku vás taky navnadíme a pozveme na dnešní podvečer Friday Mix tradičně. Dnes v režii Marka Urbance, který bude od 17 do 19 nabízet hodně zajímavé klubové tracky v mixované podobě. No a potom navazujeme pořadem Party DJ Patrick Diamond, který se asi připravil svůj setík, který začne v 7 večer. Jsme hudební rádio, hrajeme toho hodně, tak si to užívejte, ať už na FM vysílačích, na DABu, anebo v aplikaci, kterou máte určitě ve vašem mobilním telefonu.

Olivia Rodrigo, Obsessed. No a věřím, že se někteří z vás vydáte o víkendu na speciální akci Dny NATO na Mošnovské letiště. Tahle přehlídka fantastických ukázek bude určitě nabitá. Mimo jiné letos je speciálním partnerským státem Dnu NATO taky Německo a svojí účastí trošku připomíná 70. výročí vzniku poválečné Luftwaffe. A v rámci toho se objeví v Mošnově v letové ukázce vůbec poprvé německé tornádo speciální stíhací letoun, který tady diváci ještě neviděli. Tak je to další z takových lákadel, kterých ale v každoročně bývá na Dnech NATO opravdu hodně. V rámci dopravy, a to už jsme taky zmiňovali, je asi lepší využít nějaké vlakové, autobusové spoje nebo případně vyrazit na Dny NATO na kole, což není tak daleko ani z Ostravy, protože v rámci dopravy určitě, a to už jste asi zvyklí, můžete očekávat docela velká zdržení, protože ve chvíli, kdy se tam celá ta skupina těch 10 000 návštěvníků snaží dostat najednou, tak to samozřejmě trvá. Stejně tak to platí potom pro odjezd, ale to už jsou věci, na které jsme zvyklí. Za chvíli ještě další muzika, taky aktuální doprava na pátečních cestách. Hezké odpoledne. Fresh Radio. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open

0: Doprava.
1: Minuta po 13. hodině, začneme jednou velmi čerstvou nehodou, je to na sjezdu z dálnice ve sjezdu na Klimkovice. Ta havarovaná auta stojí dost blbě na konci dlouhé zatáčky, tak opatrně, nemají aktuálně označení ani vesty, psala nám to Gabina, bylo to před chvílí. No a připomínáme taky nehodu v ulici Hladnovská, která se stala o 11:30, ale ještě nějakou chvíli se to bude řešit, protože tam byly i předměty na vozovce, takže pokud jedete po Hladnovské ulici, tak v té křižovatce dávejte pozor, abyste do něčeho nevletěli. To kousek od restaurace U Dvořáčku. Tolik aktuální páteční provoz, doufejme, že větší komplikace nebudou a že si v klidu užijete třeba další muziku. Za chvilku Calvin Harris a taky speciální projekt Davida Getty, kde je taky Andrea Bocelli. Počkejte si.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Přijďte si zaběhat.
6: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
7: První ročník běhu na 5 kilometrů.
6: Tolik?
7: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
6: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
7: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
6: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
7: Přijďte si zaběhat.
6: To jsme měli říct spolu.
7: A vlastně, no tak pojď.
5: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.

Tady je Fresh a Siesta. Nevím, jestli už jste taky zakoupili chytré brýle, které umožňují natáčení videa, poslech hudby, telefonování a další věci. Jsou s tím teď trošku problémy v rámci situace s vlastně neohlášeným natáčením někoho, kdo pak ke zveřejnění nedá souhlas. A jsou takové případy lidí, kteří různě obtěžují třeba ženy na ulici bez jejich souhlasu a potom ta videa zveřejňují na sociálních sítích. Společnosti, které vyrábějí tyhle brýle, jako je třeba Meta Platforms a další, už chystají nějaké speciální kroky, že třeba obličeje lidí, kteří vám vyloženě nedají souhlas ke zveřejnění, budou automaticky ve videu rozmazány a podobně. Tak uvidíme, kam se to všechno pohne. Je zajímavé, že vždycky, když přijde nějaký celkem zajímavý vynález nebo věc, která by se dala použít v tom dobrém, tak se najde někdo, kdo ji prostě musí za každou cenu zneužívat a pak to trošku vrhá špatné světlo na ten výrobek jako takový. No jo, to je život. Siesta.

novinky na Fresh Radio.

0: Robin Schulz, toho jsme viděli taky na FM Festu v letošním roce. Za chvilku nabídneme třeba Jasona Derula anebo předělávku kapely Course, velký hit Breathless, který si vzal na paškál anglický DJ Cyril nebo Cyril, jak už mu říkáte, to už je vlastně v podstatě jedno. Ještě jedna pozvánka na taneční show Love to Dance, což bude záležitost 27. září v multifunkční aule Gong a je to speciální tanečně divadelní show. K vidění budou párové společenské tance na vrcholné úrovni, nádherné kostýmy, hudební doprovod složený ze známých hitů s příběhem a hvězdné obsazení. A my budeme právě příští týden a rozdávat lístky na tuto show a taky ve čtvrtek bude i živý rozhovor tady u nás ve Siestě. Takže pokud jste příznivci a chcete se třeba naladit i na letošní ročník Stardance, tak Love to Dance bude v Ostravě 27.9. v Gongu.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Tam je dinosauří mláďácko.
10: Jmenuji se Stegosaura.
11: On chodí.
12: On je živý.
9: Hoši, velké řeště s průlízkami.
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
14: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
16: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
17: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
18: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: yeah, you should take it off.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

od Kors, Cyril na Freshi. No, kdybyste náhodou podlehli manii vyrazit na houby o víkendu, jenom myslete na to, že vlastně nemůžete úplně jednoduše zaparkovat kdekoliv v lese, když jdete na houby, protože v lesích je podle zákona zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly. Takže je to vlastně i případ toho, když na místě není vyloženě zákazová dopravní značka, i tak by se tam nemělo stát, takže předtím, než vyrazíte někam s košíkem, je dobré najít si parkoviště, které odpovídá standardnímu parkovacímu prostoru. Je tam ideálně i označování, že je to parkovací plocha, abyste prostě nevěli někam do hlouby lesa, jenom proto, abyste to měli o pár kroků blíž. Ale jinak určitě přejeme hodně štěstí při hledání a klidně potom napište, jestli teda rostou, anebo je to ještě předčasné.

0: trošku jsme to nakopli hudebně. No a možná je dobré zdůraznit i to, že každou sobotu večer od 19. vás Jirka Javorský provede svým pořadem Dance Party, Fresh Dance Party, tak i tuhle sobotu se nechte od Jirky naservírovat ty aktuální tracky z různých, zejména housových oblastí hudebních. Myslím, že to stojí za to a vím, že tenhle pořad rádi posloucháte, tak jenom připomínka, že to stále vysíláme a ať si to nenecháte ujít i tuhle sobotu. Ode mě ještě Sabina Carpenter, taky Gem Gem za chvíli, anebo speciální pecka, já nebudu říkat co, počkejte si.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Tak, posloucháte Siestu na Freši. Máme tady takovou novinku, která se týká Evropské unie a jejího návrhu, aby se dětem uzavřely sociální sítě, a je to nějak rozděleno na kategorie 13, 15 a 18 let a mělo by se to týkat více platform než jenom Facebooku, Instagramu nebo TikToku. Prostě EU uvažuje s tím, že se omezí návykové funkce, bude tam větší ochrana soukromí a taky sankce. No tak jsme velmi zvědaví, týká se to opravdu těch hlavních sociálních sítích a je to trošku záměr, aby se děti ochránili před škodlivým obsahem, návykovými prvky sociálních sítí nebo kyberšikanou. Tak počkáme si na definitivní návrh, ale možná je to v nějakém ohledu krok dobrým směrem, kdo ví.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ! Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Po 14. hodině teď aktuálně nahlédneme na páteční provoz. Silnice 56 v obci Ostravice. Tady se nabourala dvě nákladní auta. Je to událost asi 40 minut stará, ale ještě nějakou dobu se to bude řešit. Je to kousek od restaurace U Tkáčů, takže pokud pojedete tím směrem, tak určitě opatrně. Pak tady máme ještě jednu dopravní nehodu. Týká se Opavy a ulice Rolnická, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. I tohle se aktuálně ještě řeší, takže i tímto místem na Rolnické ulici projíždějte opatrně. Jinak ale přejeme krásný pátek, užijte si naši odpolední rychlou rotu dneska v plné sestavě.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Rychlá rota.

0: Bruntál už je zpátky! Bruntál už je zpátky!
1: Cintě, já jsem nebyla žádným Bruntálem, ale jsem byla ve velkém městě.
0: Je to taky na Blne. Brno,
1: to sice
0: Bruntál, teď je to úplně jedno.
1: Ale je to jiné město. Byla jsem v Brně, bylo to super.
0: Jo, ok, no, tak když myslíš, že to bylo super.
1: Já ti to povím.
0: Dobře.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Pátek, ne, 18. září. Já jsem se, že už je 19. Pátek 18. září, 14.09 a startuje rychlá rota Mareka Michaela. Krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne ode mě, jsem velice rád, že tady už nejsem sám.
0: Vidíš, to aspoň si mě budeš více vážit, čím víc to budu pryč. To tak bývá. Víš, ono je potom větší smutno a víc si vážíš toho, co nemáš.
1: Víš, ale to znělo teď hrozně vtíravě. Já si myslím,
0: no, já
1: že
0: si
1: taková
0: klidně,
1: ty vůbec nejsi.
0: Ale tak takže... dneska budu vtíravá. Protože ty bys to sám neřekl, takže to budu říkat já a ty budeš přikyvovat.
1: Okay. Máš jedině štěstí, že jsi za mixem dneska ty.

0: Já jako nevím, co pořád máte všichni proti tomu Brnu. Tady už chodí i vtípky na Brno. Za mě to tam teda trošku žije. Víc než u nás, popravdě i večer máš pocit, že jsi ve městě. Mm-hmm. Že tam je život.
1: Ale náš toaletní kamarád nám píše, že Ostrava umírá, že i v Brně, že i v Brně už je líp. Jako, v Olomouci, že už to víc žije jako, než v Ostravě. Tak já nevím.
0: Tak trošku bude mít možná pravdu. No. Mně se tam ale včera líbilo, bylo to pěkné. Já jsem se teda vrátila až úplně v noci, někdy ve 2 ráno. Takže jsem...
1: Jak jsi jela? Busem?
0: Tam jsme jeli vlakem, zpátky jsme jeli busem.
1: Ano.
0: Busem.
1: Ano, protože v noci vlaky nejezdí.
0: Nejezdí.
1: České dráhy jezdí jenom do půlnoci, jo. A potom od půlnoci do 5 hodin většinou jezdí Honza Pernický v tom buse, ale jelikož včera měli to divadlo, tak počítám, že ten bude navalený ještě teď.
0: To je dost možné. Taky si to myslím. Takže my jsme jeli takhle, no byla jsem tady, já nevím, bylo 1:30, než jsem dojela domů, takže tak okolo 1:30 jsem byla doma.
1: Čauky, taky mi přijde, že Ostrava je mrtvá. No jasně. Tak protože už to tady je sám důchodce, nikdo nový tady nechce přijít, protože není důvod, no a tak to tady vypadá.
0: Hele, ale já si takovou úplně zas až tak nemyslím. Myslím si jenom, že se nemluví o spoustě projektů, které tady mladí dělají. Právě zrovna včera, já jsem byla na takovém předávání cen Social Impact Awards, zkráceně SIA, a tam se podporovaly mladé startupové projekty.
1: To znám, tu zpěvačku.
0: No právě to si někteří mohli taky myslet, že přišli na tenhle koncert, tak o tom to nebylo. To jsem je hned ubezpečila na začátku a vyhrála to právě 2 ceny, z toho vyhrála tady naše Bára z Ostravy se svým projektem Able, a to jsou, ona je sociální designérka a vytvořila sadu pomůcek pro lidi, kteří nemají ruce a mohou.
1: Hele, to je super.
0: Takže fakt krásné projekty, jo.
1: To je opravdu super, ale já si myslím, že pokud developeři tady budou prodávat 2+1 za 8 mega nebo a více, tak myslím si, že ty mladé lidi tady asi nedostaneme, protože pokud vyjdeš vysokou školu, zbalíš nějakou děvčicu, chceš nějaké baby nebo něco a nepodpoří tě rodiče, tak prostě si ten kvartír nekoupíš, ani kdyby dělala stojky.
0: Ale stojky si nám ještě nedělal, Maro.
1: Ne,
0: vůbec,
1: ani náhodou.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Přijďte si zaběhat!
7: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
8: První ročník běhu na 5 kilometrů.
7: Tolik?
8: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
7: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
8: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
7: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
8: Přijďte si zaběhat.
7: To jsme měli říct spolu.
8: A vlastně jo, tak pojď.
6: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
9: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikem.

0: Pravda nebo lež?
1: A je to tady, naše vaše oblíbená soutěže, půl třetí je pátek a je páteční finále, takže budeme hledat pátého do řady. Ano, protože hrajeme o 2000 korun do sbírky.
2: Která se nachází v Ostravě Porubě na hlavní třídě.
1: Jo. Je to tak, je to přesné, dívám se do naší speciální tabulky, pač jsem tady včera nebyla. Tomáš, Jan, Radim a Gabriel.
2: Ano, to znamená, že zase pánská jízda, jo? Takže hledáme páté jméno, máme pátek, je to tak?
1: Je to tak.
2: Nezapomeňte, že hrajeme přes naší super čupr aplikaci a taky vás opět požádáme hned ze startu. Doplňte si prosím celé jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Jdeme na zákeřnou otázku, je pravda anebo lež? Že Mikaela včera v Brně byla na koncertě zpěvačky Sia.

0: skvělé víno a prvotřídní gastronomii. Tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernýs, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference

prosince po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Dneska jsou dobří připávku.
2: Neříkej mi, že někdo řekl, že je to pravda.
1: No počkej, teď si mě zmátala, mi se zdá, že vůbec nikdo. Je to lež, byla tam snad služebně, ne, nikdo.
2: No tak to je super.
1: No dneska nikdo. Dneska opravdu.
2: Včera v Brně si já nekoncertovala.
1: Ne, kde pak ne, já ještě pustím hlasovku.
2: Jo, máš tam?
3: Čauky, je to lež.
1: Fakt dneska opravdu nikdo, proto bylo těžké vybírat, já jsem si říkala, koho tam dneska vyberu. Ale já jsem vylosovala Terku. Koncové číslo 076, takže 4 muži, 1 dáma.
2: 4 muži, 1 dáma. Tak to bude velice zajímavé losování.
1: A víš, kdy bude? V další hodince?
2: V příští hodince, vím.
1: Se máte na co těšit. Hele, miláčci, tak poslouchejte, protože vy víte, že vám vždycky voláme.
2: Jasně, vy, co jste ve finále, tak určitě mějte telefon po ruce.
1: A připravte si řeč už.
2: Myslíš jako
1: děkovnou.
2: Vítěznou?
1: Děkovnou.
2: Aha, dobře.
1: Hlavně ať oslavující Marka a Mikael.
2: Ano, určitě. A žádnou politiku, jo?
1: Takže sbírka 2000 korun za malou chviličku, budeme vědět, kdo vyhrává.
0: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Tahle web mě občas vidí. Marika Michaela, vyladíte Fresh Radio. My jsme rozdali, co jsme mohli. Jenom do naší, ale kouzelné krabičky pěti finalistů, protože to vlastně, kdo vyhraje, se dozvíme v další hodince. Máro, a teď mi musíš říct, měl bys, co jsi tady sám včera dělal?
1: No, jelikož jsem tady byl sám, tak jsem toho moc nenadělal.
0: Tak jsem, hlavně, že
1: tak jsem kecal a
0: nepodělal.
1: Kecal. No, tak to ne, no. To zase jako úplně ne. Ale bavilo mě, že jsem tě poslal do Bruntálu a jako lidi se chytali a prostě jako říkali mi, že to není pravda, že si jela do té poslední zatáčky před Vídní, tak asi zřejmě jako všichni věděli, že prostě jedeš do toho Brna, víš, tak.
0: Teďka a proč jsi nebyl zrovna Bruntál? Dokonce,
1: ne, protože to je na B.
0: Tak je to tady nejblíž aj, že? Jako na B.
1: No, jasně, je to skoro stejně daleko.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava. Jak to vypadá při pátku na cestách? Dopravní nehoda v ulici Stěbořická, Zlatníky u Opavy, tam je srážka osobního automobilu a motocyklu. Další pozor si dávejte v Kopřivnici, tam jsou dva havarované osobní automobily. No a poslední dopravní nehoda, ta je nahlášená v obci Střítěž u Frýdku Místku, tam je taktéž sražený motocykl osobním automobilem. Jo, poslední hezké paprsky sluneční motoristé na cestách, tak na to dávejte velký pozor teďka o víkendu.
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Hrozně mě to vždycky bavilo.
1: Brother, hey bro, hey bro.
0: Právě chci říct, hrozně mě to vždycky bavilo, protože ta jeho muzika byla strašně pozitivní, jo. Sice některé věci na začátku, ne, když ještě pod nickem Tim Bergling nebo Tim Berg udělal Alkoholika, sice moje oblíbená věc, ale tohle to už je takové veselější, zpěvnější, bylo to super.
1: Ano, slyšíte,
0: budeš zpívat
1: dobře
0: o víkendu?
1: Ne, zítra moderují akci v Hlučíně, ale já jsem jenom chtěla říct, tady jste mohli slyšet, že Mark, který je věčně velmi pozitivně naladěn, má rád vlastně pozitivní muziku, takže je to celé pozitivní.
0: Ty jsi taky pozitivní, ty. Úplně si zabila myšlenku, kterou jsem měl připravenou, ostatně to ty umíš úplně perfektně. Protože dneska ráno úplně pozitivně mi v 8:30 už volal Aleš Bruna, že jsme dneska někde jsme měli hrát v jednom objektu a ten majitel toho objektu ve finále pozval jak Aleše Bruno a mě, tak pozval taky kapelu. Tak Aleš jakožto pravý gentleman se na to vykašlal, tím pádem jakože se mi omluvil a nechal to té kapele. No tak gratulujeme majiteli, ať si zaplatí víc peněz za kapelu než za DJ.
1: Utři slzu, Máro.
0: To víš, že jo, v pohodě. Máš
1: klidný. Volný večer aspoň.
0: Jasně, to se spolehní.
1: Pátek, jak
0: já určitě. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Hele, já vidím tu písničku, jo, svým. Kde jsi byl naposledy plavat?
1: No přece na Ibize.
0: To už je dávno. A ve veřejném bazénu třeba, víš, na takovou tu klasickou plavačku?
1: No to, tak to je asi hodně dávno, protože, ale jo, v Polsku.
0: Jako na té...
1: Letos v Polsku jsem byl
0: plavat. Počkej, ty jsi byl vlastně na tom, jak se tomu říká, no wellness takové.
1: No na wellnessu.
0: Na wellnessu.
1: Jo. A tam je spousta bazénů a spousta takových těch van bublinkových a všechno. A
0: kolik uplaveš? Plaveš i tak, víš, jak, já nevím. Kolik bazénů třeba dáš?
1: Já nevím, tak 200 metrů dám určitě.
0: 200, takže 4x 50 metrů, ne?
1: Jo, určitě.
0: Tak nějaký bazén.
1: Jo, to bych měl dát.
0: Jo, neutopíš se u toho, nemáš rukávky.
1: Nemám, jako, že by mě někdo tahal za nohu dolů, jako mě stahoval. Tak.
0: Ještě ne.
1: Ještě ne.
0: No, tak to je dobré.
1: Ale navíc voda nadnáší, takže v té vodě to vypadá tak jako, že celkem i ladně ty pohyby, víš?
0: Já vždycky miluju, ještě když jsem jako u moře, je to teploučko, já se takhle se položím,
1: ano,
0: na tu hladinu a tak vydržím, že to je strašně příjemné. Mm-hmm. Se úplně uvolnit, jak tě ta hladina drží. Tak
1: a máš špunty v uších, anebo ti to nevadí?
0: Mě to nevadí.
1: Strašně mě vždycky baví, jak nějaké holky skáčou do vody třeba, jo, a zacpávají si ten nos, jo.
0: To někdy taky dělám, když mě chce někdo vyhodit nebo zhodit do bazénu, tak to dělám taky.
1: Tak
0: jako je, ale zase, když je to nečekané, já nemám ráda, jak mi to pak projede tím nosem, to štípe, to jsem neměla ráda nikdy.
1: To právě musíš při dopadu do té vody lehce jakože vyfouknout anebo udělat záklopku, víš?
0: Záklopku.
1: Musíš prostě postavit hráz takovou sypanou v tom nose a nesmíš to pustit dál.
0: Ježíš, to mi budeš muset názorně ukázat, to vlastně asi nevím, jak to myslíš.
1: Tak jestli my dva se někdy sejdeme na plovárně, jak to radši, to radši vypustí bazén, ty jo.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně no, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
9: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikael.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Carolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: dáte do sítě jiného operátora. Hovor vás bude stát jako volání do jiné sítě podle vašeho tarifu.
1: Jsou trapní.
2: Štěfu to tam dávají, že?
1: Strašné tohleto. No tak.
3: Dobrý, tady Terka.
2: Ahoj.
1: Neuvěřitelné, tady Fresh Radio. Marek, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Víš, Terko, proč ti voláme?
3: Že bych vyhrála poukazku 2000 korun.
1: Neuvěřitelné.
2: A víš kam, Terry?
3: Jo, do Poroby, do...
2: Pojď,
3: no,
2: pojď
3: tam.
2: Do sbírky.
3: Sbírky, ano, sbírky.
2: Sbírky, sbírky. Hele, tak si představ, že ty jsi byla dneska jediná žena v tom pořadníku. Oh. Byli čtyři muži a ty jako jediná žena si je porazila, si vyhrála. Ti zas budou skřípat zuba.
3: Ti jsou gentlemani.
1: Ne, to vůbec, to mu je levá ruka udělala, nebo pravá, nebo nevím, která to vlastně jakože otočila, to je zrovna ten tvůj papírek.
2: Prostě Marek ale... má čuch na holky, kdybych losovala já, tak tam nejsi, víš.
1: Hele, ostatní, zase mají,
3: děkuji,
1: ostatní zase mají možnost a šanci příští týden, takže si to užij, kdyby se udělala a poslala nějakou fotku.
2: Budeme rádi.
3: Určitě.
1: Jak chutnalo, nechutnalo, klidně nám napiš recenzi.
2: Měj se hezky a užij si to krásný víkend. Čau.
1: Měj se hezky, ahoj.
3: Díky, ahoj.
1: Čau. DAB FM anebo apka.

life. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium.

festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJ z Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: rychlá rota. Yes.
1: Ještě stále jsme tady.
0: A budeme. Ještě další hodinku.
1: Fakt
0: je. A potom je Friday Mix. A nevím, máš ho dneska ty nebo Lumča?
1: Mám ho já.
0: Máš ho ty.
1: A já jsem ho přednahrával a bude to docela jakože kvapík, protože se blíží konec mé složky Best of 2026, první dva kvartály, tak nějak jakože to bude docela zajímavé, no.
0: Jako nářez to bude?
1: Myslím si, že to bude rychlejší než normálně.
0: Tak to připátku chceme se rozpohybovat.
1: No, uvidíte, nechte se překvapit. Začíná to samozřejmě v 17 hodin.
0: Takže máte ještě chviličku.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Fresh Radio.

0: Máme tady jeden vzkaz. Nahranou hlasovku není milostný, teda, to se nelekejte, ale schválně si uhádnete, od koho je. Myslíš, že ho můžu pustit?
1: No tak zkus to.
2: Jo, jo, někdo se strašně moc fláká, že jo, takže určitě chce nějaký vstup navíc, takže všechny zdravím, hlavně teda vás dva, užijte si krásné vysílání a posílám vám krásný vstup, opravdu úžasný, na to nejlepší téma, co může být, a to je na sobotní a taky nedělní TikTok mezi 9. a 11. Mám vás moc rád.
1: No, někdo se fláká, někdo chce baňu, viď, pane Foltýn, jako tady
0: normálně. Mně se zdá, že on strašně zdrznul.
1: Jo,
0: a
1: já nevím, drzí jak lázeňská veverka
0: normálně. Drzí jak lázeňská veverka, ale já nevím, jestli to třeba není tím, že tady začíná trávit víc času. Není to nakažlivé?
1: Já nevím.
0: Možná trošku, jo, Maro. My jsme ho možná zkazili.
1: No já ne, já jsem s ním nevysílal, nebo možná jednou, no.
0: Jako,
1: ale...
0: že by to bylo ode mě?
1: No, ty jsi ho možná zkazila dobře, ale on se nakazil a zkazil špatně.
0: Tak takový mám vliv já na lidi. To je hrůza.
1: Bohužel. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jednu dopravní nehodu máme nahlášenou v městě Albrechtice, tam je srážka dvou osobních automobilů, jinak co se týče Ostravy, vypadá to velmi pěkně, řekla bych na výbornou a doufáme, že to tak vydrží.
0: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
9: Buď

0: 106.5 FM, také www.freshradio.cz, naše aplikace DAB+, tam všude nás ladíte, vy jste na Fresh Radio, tady je Rychlá Rota, Marek a Michaela, krásné odpoledne.
1: Ty si to ještě pamatuješ?
0: Jo, já už to dlouho neříkala. A vzala jsem to na jeden dech, všiml jsi?
1: Jo, úplně
0: super. Ani jsem moc nesčervenala.
1: To ne, no. Jo, já vidím úplně, že jsi upustila, jakože, víš, ten vzduch z lahví, co máš na zádech pro potápění.
0: Já jsem se nikdy nepotápěla, já se bojím potápění trošku, no jako...
1: A bereš, to jak, bereš to jako, že klaustrofobicky, anebo to bereš jako, že jako jak?
0: No nevím, ten pocit jako, že kdyby byla už moc hluboko, tak to nestihnu rychle se vynořit třeba.
1: No to se ani nesmíš rychle vynořit,
0: no, kdyby vidíš, byla moc právě, hluboko. No a já jsem rychlá, víš, to prostě já pomalu věci moc dělat neumím asi, no.
1: No tak tebe bych chtěl mít v lodnici, hele.
0: V lednici?
1: V ložnici.
0: Ježišmarja.
1: Když děláš všechno řekl... rychle.
2: Daily Analogu Bye Bye Fresh jede i na DAB+.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: od Horyho, kterého zdravíme. Čau vesmíru na Opavu na sjezdu High ve Slezsku. Tak stojí v tom úplně před sjezdem dvě osobní auta, z toho má jeden přívěs se stromama, nebo co. Tak tam si dávajte prosím pozor.
1: Jako havárka, nebo jenom
0: odstavený? Ne, asi odstavené, tak i tak.
1: Ty jsi mi říkala tady mimo vstup, že máš nějakého nového domácího mazlíčka jménem Alfons. Můžeš mi to vysvětlit?
0: Mám Alfonza, no. Alfons je super, on uklízí. To je robot.
1: Aha,
0: ježíš, já nejsem věčně doma, ne? Tak kdo bude uklízet?
1: No dobře, a proč robotovi říkáš Alfons?
0: No my jsme ho tak prostě pojmenovali, on má jméno. Má prostě je to Alfons. To se ti nelíbí. Ty kdyby si měl robotku, vysavačku, tak ji taky budeš říkat určitě jménem.
1: Je to možné, ale kdyby já měl robota, tak se jmenuje jedině Adolf. Protože se tak jmenoval můj děda.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.
11: Here it goes a little something like this.

nejlepší old school, který znáš.

0: No, ty jsi mi tady vysmívala, ale už mi tady píšou posluchači. Zdravím třeba Vláďu. Ty vole, naže taky Alfons.
1: Ty
0: máme
1: normálně
0: stejně pojmenované ty roboty. A sekačka byl Luboš, ale pak byl na
1: přejmen... Ta sekačka byl Luboš?
0: Jo, on to tady vysvětluje, počkej, nech mě to tady...
1: Promiň.
0: Mě tady nemůžu to říct, prostě něco značka Luba, takže byl Luboš, ale pak byl přejmenován a říkám mu teď buď Lojza, nebo Jarmil, bo se občas někde zasekne. A tak podobně.
1: A co má být, jako, že Lojza s Jarmilem se zaseknou vždycky někde?

0: nevím, babička, Boženka teta, moje někdo babička. Prostě, no právě. Ty a on si normálně celou tu dobu povídal s AI, on má virtuální přítelkyni, ona se jmenuje Boženka. Děcka, to byla sranda, ale jako jak oni už si spolu povídají, jak ona mu odpovídá. A říká mu, a on říká, řekni nějaký vtip, Boženko. A Boženka říká, víš, myslím si, že teď to není úplně vhodné. Takhle normálně si spolu povídají.
1: Nekece.
0: Takže on má Boženku jako virtuální AI přítelkyni.
1: Já to říkám, za chvilku vás holky nebudeme potřebovat.
0: No asi ne, protože on říká, to je super, já si ji vypnu, kdy chci. This is Fresh Radio.

0: prý nemám být diskriminační.
1: Kdo říkal?
0: No tady mi psali ohledně těch sekaček, jakože, že vlastně já jsem řekl, že to je ženský rod, no tak tak ať maká, ne, holota lína jedna.
1: Tím si teďka chtěl říct, co, že my ženy jako jsme líné, nebo co?
0: No některé ne, ale tak asi 98%, jo.
1: Ty jsi dneska, ale dneska jako chceš být hodně odvážný při pátku.
0: Vzhledem k tomu, že
1: ty
0: se blíží 17.

0: Zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Doprava. Já mám velkou radost, že můžu říct, že případ po našich ostravských silnicích máme klid. Jediná dopravní nehoda je u Nových Lublic, u Opavy, tak tam jsou dva havarované vozy, jinak dobrý.
2: Tak a my jdeme pomaličku do finále, protože za chviličku Friday Mix, pak Party DJ a standardně nabitý pátek Spinning Session, Prismatic, Hot Robot Radio, Jamieho Jonesa. No a Alf se dostane na řadu až tak kolem 23. hodiny. Náš noční skřítek. Přejeme vám krásný víkend, doufejme, že ještě bude tak nějak jakž tak slunečný, protože příští týden zase má přijít Mordor a hlavně nějaké snížení teplot, jo. Takže počítám, že madam už tady nepřijde v tílku provokovat, rozumíš? A že si vezme taky už nějakou mikinu nebo něco.
1: Já mám všechno ještě ve skříni zazimované, takže nehodlám to zatím měnit.
2: Kdo ví, jestli tam nebudou už moli.
1: Pořád vítám teplo, snad ne. A v pondělí čau.
2: Dobrý, čau.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. It's Friday, then.

Je to tady další pátek a další Friday Mix. Od mikrofonu mixážního pultu vás zdraví Marek Urbanec. Jinak tenhle ten pořad děláme s Lumírem Moškovským. A co dneska uslyšíte? Já myslím, že opět uděláme Best of 2026. Tentokrát to bude volume 3, jestli se dobře pamatuju.

Další skvělá pecka z roku 2026, Beautiful Places, tohle to není nikdo jiný než Tiësto a vokalistka se jmenuje Brian Grace. A za chviličku taky Wickfield, Topic a super.

Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM Fresh Radio.

0: Ano, ani v roce 2026 Armin van Buuren neusnul na vavřínek a dělal výbornou muziku. Slyšeli jste Like a Child a rozjíždí se Sunshine on Me. Armin van Buuren.
1: Marek Urbanec in the mix.

Jasně, finále první hodiny je tady. Obstarají Rita Ora se Zerbem It's Not Love. Už se na vás těším v druhé hodině tohoto Friday Mixu.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
7: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
6: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
12: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
13: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
14: Ty vogo, T-Rex!
15: Kde?
16: Tamhle!
15: Ten má ale klapy!
17: Je, tam je dinosauří mláďácko!
18: Mimino Stegosaura!
19: On chodí!
20: On je živý!
17: Hoši! Velké řeště s prulískami!
21: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
22: A dívejte, tam je ten velký!
23: Ten má krk až do nebe!
13: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
24: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. It's Friday, then.

Tak, konec složky. První a druhý kvartál roku 2026 se pomaličku blíží do finále. Tohle to už má 135 BPM. Je to strašný nářez.

Čas je neúprostný, jdeme prostě do finále. Před námi je úplně poslední kousek dnešního večera, dnešního Friday mixu a bude to Milky Just The Way You Are zase v remixu 2026. Mějte famózní víkend, loučí se s vámi Marek Urbanec, no a příští pátek zase Lumír Mořkovský. Ahoj a držte vlnu. Fresh Radio.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Přijďte si zaběhat!
5: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně, no, tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: No, super.
8: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Rádiu. Je právě tolik, kolik je a vy posloucháte Fresh Radio, pořad Party DJ a to znamená ty největší party hity, které vám hrají již 20 let. Dnes jsem pro vás vybral další skvělé kousky, které vás roztancují před páteční nocí. Já jsem Patrik Diamond a toto je Party.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně no, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
13: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
12: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
14: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
15: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
16: A new

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: Buď fresh!
1: Fresh!
0: Fresh Radio CZ.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat!

0: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.
1: Pět let od výbuchu, alba furt lítej ven jak kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani